0: jedinečná noční parkourová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova Hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodní program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debí. Více na www.farmaptirov.cz.
1: V sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert.

0: se Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Rádio MB.

Rádio MB. Určujeme rytmus v bolce.

0: Rádio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.
1: Hey girls, the boys, superstar DJs.

0: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Rádio MB. Kde končí signál? My

0: život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Legenda praví, že pod hradem Valečov se v pátek 21. srpna objeví tři hudební jména. Anna K., Kamil Střihavka a Best of Mackie. Jestli přijde rytíř i k vám, nevíme, ale že to bude dobrý, to víme. Pátek 21. srpna pod hradem Valečov. Lístky na vstup na fest.cz.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 22. srpna vás od 18 hodin čeká koncert legendární brněnské kapely Roberta Křesťana Trapeři. V neděli proběhne od 15 hodin rodinný den s pohádkou Karkulka.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Rádio MB. Víc hitů než semaforů v Polce.

0: bylo 8 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Soutěž týmů ve vaření kocíkového guláše na trojnožce se uskuteční 5. září v Benátkách nad Jizerou. Organizátorem je sbor dobrovolných hasičů Benátky. Přihlášky můžete zasílat nejpozději do 30. srpna na e-mail sdhbenatky@outlook.cz. Akce se bude konat u motokrosové trati Kbel.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: život smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specialita.

0: Jedinečná noční parkourová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodný program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debbie. Více na www.farmaptirov.cz.
1: V sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert zpěvačky Daši.

0: Vyhoďte kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Rádio MB.

0: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB, energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: 9 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Až do 30. září je ve Sboru českých bratří v Mladé Boleslavi otevřena jedinečná výstava Barrandov a film, která představuje originální filmové kostýmy a rekvizity z barrandovských depozitářů. Návštěvníci se mohou těšit také na výstavu filmových fotografií Miloše Schmidbergera a kolekci ikonických filmových plakátů výtvarníka Jaroslava Fischera. Výstava Barrandov a film představuje originální kostýmy a rekvizity z nejslavnějších českých pohádek, které vznikaly ve filmových studiích Barrandov. K vidění jsou tedy například legendární Popelčiny šaty, kostýmy z oblíbené pohádky Z čerty nejsou žerty, roby ze Šíleně smutné princezny i kostýmy z novodobé pohádky Tři bratři.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.
3: Let the beat control your body. Let the beat control your body.

0: Fantasy. Talk to Unlimited nám začaly samozřejmě dnešní dopolední rozjezd. Je úterý 18. srpna a vy ladíte Radio MB. Tak o čem se budeme bavit? Včera nám Starostové a nezávislí zahájili kampaň do komunálních voleb, takže určitě se o tom něco řekneme. Rozhodně to bude taky reportáž právě přímo z místa konání akce. No a budu vám hrát skvělou muziku. Dáme si třeba Bee Gees, taky Two Brothers on the Fourth Floor a bude taky Silver nebo Modern Talking. Tak si to společně s námi pořádně užívejte. Já jsem David a přeju vám úžasný poslech.
1: Radio MB.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

0: kde končí signál, my začínáme.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři. Jeden pro druhého žijem.

0: Kapela Bee Gees a Secret Love, 9 hodin a 22 minut. Včera, přátelé, nám začala kampaň, samozřejmě budou komunální volby, no a zahájili kampaň i starostové a nezávislí. No a já jsem si povídal s náměstkem primátora Danem Markem. Jakou mají představu o dalších 4 letech v Mladé Boleslavi, to si poslechněte právě teď. Pane náměstku, já vás mám 2 otázky v tuhle chvíli. Samozřejmě začíná předvolební kampaň před těmi komunálními volbami. A zajímalo by mě, co je jedna věc, kterou jste za poslední volební období v Mladé Boleslavi chtěl prosadit, ale třeba se vám to nepodařilo. A proč?
1: Tak těch věcí je celá řada, protože jsme nevyhráli minulé volby. Šli jsme do těch minulých voleb s řadou zajímavých témat. Něco se nám z programů podařilo prosadit, něco samozřejmě ne. A taková ta asi nejpalčivější téma, které si vlastně sebou neseme už druhé volební období, je zásadní rekonstrukce Domu kultury, na kterou jsme bohužel zatím neměli dostatek partnerů na městě. Musím říct, a mám z toho velkou radost, že v průběhu letošního roku se nám tohleto podařilo a velká rekonstrukce Domu kultury dostala zelenou, začalo se na ní pracovat, takže i s tímhletím tématem jdeme do letošních komunálních voleb, protože to považujeme za jednu z priorit a Dům kultury, pokud nechceme, aby nám spadl a aby byl důstojným kulturním stánkem Boleslavy, tak se dočkáme brzo jeho rekonstrukce.
0: Máte samozřejmě na programu i další věci, zaujal mě například bezplatná MHD a podobně, tak jaké máte další programové věci, které byste rádi v tom následujícím období prosadili?
1: Je to pravda, my jsme vlastně nikdy do voleb nešli s tím, že má být něco zadarmo, nejsem úplně zastáncem věcí, které jsou zadarmo, nicméně po vyhodnocení všech okolností, argumentů, tak MHD zdarma pro všechny Mladé Boleslavy nám dává smysl z různých důvodů. Jednak víme, že Mladá Boleslav je velmi zatížené město dopravně, takže a už v tuhletu chvíli vlastně autobusem jezdí zadarmo děti a seniori, takže platí v podstatě jenom lidé z produktivního věku. Tu permanentku za 1000 korun má koupeno necelých 5500 lidí, takže když to vynásobím, že člověk přijde, nebo dopravní podnik přijde o tu 1000, je to 5,5 milionu, plus tomu připočtu nějaké peníze, které se platí hotově, když jedu jednorázově autobusem, tak v tak velkém rozpočtu, jako je město Mladá Boleslav, tak ta částka je zanedbatelná a jsem přesvědčený o tom, že když se bude nastupovat všemi dveřmi, tak ten autobus bude jezdit na čas a stane se tak jako v jiných městech, kde se tato věc zavedla, takže ty auta si člověk nechá doma a vlastně bude daleko víc cestovat po Boleslavě autobusem.
0: Jaké další body byste tedy vypíchli ještě?
1: Velmi důležité téma je bezpečnost a pořádek. Tady jsme také po vyhodnocení všech okolností a mluvíme s lidmi v podstatě v průběhu celých 4 let, tak jsme se rozhodli vymítit hazard Mladé Boleslavy a výrazně se zaměřit na nelegální ubytovny a opravdu zatočit s nelegálními ubytovnami. A konec hazardu a nelegálních ubytoven bude určitě pro Boleslav znamenat jenom pozitivní věc.
0: My vás máme samozřejmě v dohledné době pozvaného i na velký rozhovor, takže já bych tuhle reportáž vlastně uzavřel těmito slovy, no a budeme se na vás v následujících dnech nebo týdnech těšit přímo tady u nás ve studiu Rádia MPR.
1: Určitě taky se těším moc, díky moc.
2: Legenda praví, že pod hradem Valečov se v pátek 21. srpna objeví 3 hudební jména. Anna K., Kamil Střihavka a Best of Mackey. Jestli přijde rytíř i k vám, nevíme, ale že to bude dobrý, to víme. Pátek 21. srpna pod hradem Valečov. Lístky na vstup na fest.cz.
3: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: Magna Sukorady CZ.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
3: Rádio MB.
4: Posloucháš správně.
5: Oh, you touch my tra-la-la. Mmm, my ding-ding-dong.

0: ding ding dong.
1: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Walkman, také Nenechte se mást, tohle není 90, je to single z července roku 2026, tedy z letošního roku. Follow the Light se jmenuje. No a my teď pojďme taky na koupaliště v Mladé Boleslavi. Dneska tam asi nezamíříme, ale víte, kolik ho letos navštívilo už lidí? Přes 50 tisíc. Představte si to. No tak uvidíme, jestli nás čekají ještě pěkné letní dny.
1: Rádio MB, Rytmus Mladoboleslavska.

0: firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 22. srpna vás od 18 hodin čeká koncert legendární brněnské kapely Roberta Křesťana Trapeři. V neděli proběhne od 15 hodin rodinný den s pohádkou Karkulka.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Odkuká 10. hodina, my si teď ještě dáme Atmo Music s Kubou Děkanem, obrovský hit, který se jmenuje Ráno, no a po 10. hodině vám budu hrát hned třeba po kulturních typech Days, tedy další skvělou devadesátku, která se jmenuje Superhero.
1: Radio MB, energie Mladoboleslavska, udáváme rytmus regionu.
2: Často se ptá, jestli to jsem ještě vůbec já.

0: 10 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Soutěže v požárním útoku Memoriál Josefa Dvořáka se uskuteční 29. srpna na hřišti za školou ve Veselé. Soutěžit se bude podle pravidel Boleslavského poháru. Start bude v 9 hodin a 15 minut. Občerstvení na místě zajištěno.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Super Hero, tak tohle byla Days na Rádio MB, máme úterý 18. srpna roku 2026, no a v téhle hodině, co nás čeká, co nás nemine, moji milí, budeme soutěžit lístky na Valečov, máte možnost získat úplně zadarmo, už v téhle hodině, na telefonu 608 125 300, no a kdo bude na Valečově vystupovat, tak budou to tentokrát Anaka, Kamil Střihavka a bude taky The Best of Meky, tak si to určitě nenechte ujít. Já vám přeji krásné dopoledne.

0: Zděna šedá jako pondělí, Lot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace.

0: Stream a jeden takový skoro zapomenutý hit Love Song na rádiu MB. Tak přátelé, kdybyste teď chtěli, tak můžete zavolat na 608 125 300 pod Hradem Valečov, totiž tento pátek vystoupí Anaka, Kamil Střihavka a taky The Best of Macky. 608 125 300, jestliže chcete lístky úplně zadarmo, není nic jednoduššího, než se mi právě teď dovolat do studia rádia MB.
1: Jedinečná noční parkourová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodný program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debí. Více na www.farmaptirov.cz.
2: V sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert zpěvačky

0: se Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Rádio MB.
1: Víc hitů než semaforů v Polse.

0: Ta Koreana Hand in Dance, tohle byla samozřejmě oficiální hymna olympijských her v Soulu z roku 1988. Teď je 10 hodin a 44 minut, Luky dorazil do studia, bude taky v sobotu Koupák Fest, tak Luky, bude tam vystoupení Kristýny UDG, bude taky Berenika Kohoutová a Švihadlo, ty tam budeš mít taky nějakou scénku speciální.
1: Hezké dopoledne, mám samozřejmě připravenou scénku, ještě nevím teda, jestli mě pustí na pódium, ačkoliv to samozřejmě jakoby pořádám, tak se to někde provalilo, že bych tam chtěl mít nějaký vystoupení, tak posílili se kuritku, ale uvidíme, jim tam zkusím proklouznout někudy jinudy.
0: Co tam, co bys tam předváděl, jako na co bys ty lidi nalákal?
1: To má být právě překvapení. Jo. Já umím skvělou taneční sestavu, říkám jí Mamutí jezero. A chtěl bych tam tohleto právě jako prodat, víš?
0: Jo,
1: a třeba
0: jo,
1: bych
0: jo.
1: S tím potom mohl jezdit po republice. Ono tyhle ty věci, tyhle ty bizáry dneska docela frčejí, tak by se tam mohlo chytit.
0: No tak já tam radši nepůjdu. Já jsem to viděl. Dobrý. Já si dám radši burgera někde.
1: Jsi sprostý.
0: Pojďme za další muzikou, za malou chvíli si dáme Erotic v 11 hodin samozřejmě. Zřejmě taky další tipy, kam byste mohli vyrazit, nejen o tomto víkendu, ale třeba i v září a podobně. Další Koupák Fest, když už jsme u toho, bude 12. Ano. září, kdy na Koupáku v Mladé Boleslavi vystoupí Xindl X, Support Lesbians, Voxel a taky East Clintwood. Já tady nevím, co je East Clintwood.
1: East Clintwood to je kapela, respektive výherce soutěže Skutečná liga, což je největší česká soutěž amatérských kapel v živém hraní.
0: No,
1: takže
0: tak
1: tohle to je jedna z nejúspěšnějších, tak určitě to bude stát za to. Každopádně, Davide, my před sebou máme zhruba ještě poslední dva měsíce vlastně takového toho léta a poslední dva měsíce akcí, což znamená, že bychom si to měli pořádně užít. Kromě Koupák Festu ještě taky samozřejmě September Fest nesmíme zapomínat. No a Valečov taky bude ještě nějakou chvilku pokračovat. Takže rozhodně to nepodceňovat, protože za dva měsíce budeme na tohle už jenom vzpomínat.
0: No tak je samozřejmě KD Bezno, že jo, to je jasný, 14. listopadu.
1: Jasně, na to už je taky čas, teda na to už je čas, na to je ještě čas, ale ono to letí, takže potom se vlastně z těch festivalů venkovních přesuneme do KDčka.
0: Je to jasný.
1: A tam si uděláme party.
0: Lístky se prodávají na ticketlife.cz, tak tam mrkněte, klikněte, aby na vás vyzbylo něco.
1: Ano, KD Bezno, 7. narozeniny.
2: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
3: Mami, co bude k obědu?
4: Dneska mám prázdniny.
3: A co bude k večeři?
4: Pořád mám prázdniny.
5: Tak já objednávám pizzu Christe.
4: Vidíš, proto jsem si tě brala.
6: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
7: Signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: bylo 11 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Zámecké slavnosti spojené s oslavou 500. výročí založení zámku v Benátkách nad Jizerou se uskuteční 28. a 29. srpna. Kromě tradičních slavností a historických vystoupení je součástí programu také oblíbená jízda pravidelnosti.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí.

0: je jistota.
1: I po 11. hodině při úterku 18. srpna posloucháte Radio MB. Svátek slaví dnes Heleny, kterým přejeme všechno nejlepší. Pokud nějakou znáte, máte ideální příležitost jí popřát. A pokud jste zapomněli, stačí říct, já jsem si chtěl být jistý, že to bude opravdu osobní. No a čím je dnešní den významný? 18. srpen je Mezinárodním dnem archeologie. Den, který připomíná práci lidí, kteří se hrabou v minulosti, aby zjistili, jak jsme žili před stovkami nebo tisíci let. No a vlastně je to docela uklidňující povolání. Archeolog najde v zemi rozbitý kus nádoby a je z toho vědecký objev. My třeba najdeme doma rozbitý hrnek a jsme naštvaní, že zas někdo neumí uklízet, takže máme trošku jiný vztah k historii. Je úterý, léto ještě nekončí a Radio MB pokračuje i skvělou muzikou. Co si dáme? Tak rozhodně bude třeba Alexie, taky dáme Roxette a chybět nebudou ani Basic Connection. Užívejte úterý!
2: Radio MB, energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Tady je Rádio MB, krásné úterý vám přeju a teď pro vás mám opět nějaké ty odpovědi na otázky. Třeba, proč si pustíme video, které jsme už viděli? Znáte to, máme na výběr milion videí, seriálů a filmů a stejně si pustíme něco, co už jsme viděli třikrát. Psychologové to vysvětlují tak, že známý obsah má jednu obrovskou výhodu. Nevyžaduje od mozku tolik práce. Už víte, co přijde, takže se nemusíte soustředit na děj, nové postavy ani na překvapení. Je to taková mentální deka, takže když večer pustíte starý seriál po šesté, nejste nudní, jen jste si prostě objednali zábavu bez rizika. Tak co nás čeká tady na Rádiu MB za malou chvíli? Předpověď počasí, užívejte den. Legenda praví, že pod hradem Valečov se v pátek 21. srpna objeví tři hudební jména. Anna K., Kamil Střihavka a Best of Mackey. Jestli přijde rytíř i k vám, nevíme, ale že to bude dobrý, to víme. Pátek 21. srpna pod hradem Valečov. Lístky na vstup na fest.cz.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB.
4: Posloucháš správně.

0: kabát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: Je to jasný, předpověď počasí si dáváme právě teď. Dnes čekáme oblačnou až polojasnou oblohu, postupně ale bude oblačnosti přibývat. Teploty 17 až 22 stupňů Celsia. Středa bude oblačná až polojasná, ojediněle se objeví slabé přehánky, teploty 23 až 28 stupňů. A ve čtvrtek předpokládáme převážně oblačnou oblohu, teploty 23 až 28 a v pátek tak to bude oblačná obloha, postupně se objeví déšť nebo přehánky a teploty 24 až 28 stupňů Celsia.
2: Radio MB.

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 22. srpna vás od 18 hodin čeká koncert legendární brněnské kapely Roberta Křesťana Trapeři. V neděli proběhne od 15 hodin rodinný den s pohádkou Karkulka.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Rádio MB. Rádio MB. Určujeme rytmus v bolce.
5: Hey yo, big wave. Yeah. Tell them I come.

0: Stále se pouštíte Rádio MB při úterku 18. srpna a teď pro vás mám další jedno vysvětlení. Na otázku, proč po hádce dáváme argument až ve sprče. V hádce nás nenapadne vůbec nic. Ten druhý člověk odejde a o 20 minut později stojíme ve sprše a najednou máme dokonalou odpověď, včetně tónu hlasu, argumentů a závěrečné věty, po které by druhý člověk definitivně zmlkl. Jenže je pozdě. Psychologicky prý zatím stojí mimo jiné to, že ve stresu se nám hůř vybavují informace a formulují odpovědi. No a když tlak zmizí, mozek má konečně prostor všechno zpracovat. Takže sprcha není jen namytí, je to právní oddělení našeho mozku. Užívejte úterý, já se přihlásím ještě jednou po 17. hodině. Rádio MB.
1: Check it out.

0: bylo 12 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Sportovní den města Kosmonosy se uskuteční ve čtvrtek 27. srpna ve sportovním areálu SK Kosmonosy. Těšte se na fotbalový turnaj, vystoupení mažoretek, hasiče, biatlon a další doprovodný a sportovní program. Začínat se bude v 16 hodin.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
2: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Jedinečná noční parkourová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodný program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debí. Více na www.farmaptirov.cz.
1: V sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert.

0: se Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB, zapni a neřeš.

0: Rádio MB.
1: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
2: Mami, co bude k obědu?
3: Dneska mám prázdniny.
2: A co bude k večeři?
3: Pořád mám prázdniny.
4: Tak já objednávám pizzu Christe.
3: Vidíš, proto jsem si tě brala.
5: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
0: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

až do

0: bylo 13 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Den města Kosmonosy se slavnostním otevřením zámeckého zámku se uskuteční 5. září. Akce začne ve 2 odpoledne. Těšit se můžete na kapelu Endorphins. Dále také na dobovou módní přehlídku, ukázku historických kol pana Folprechta anebo na program pro celou rodinu v Altamiře. Připraven bude také koncert Daši, která vystoupí se svým bandem.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme.

0: Legenda praví, že pod hradem Valečov se v pátek 21. srpna objeví tři hudební jména. Anna K., Kamil Střihavka a Best of Mackie. Jestli přijde rytíř i k vám, nevíme, ale že to bude dobrý, to víme. Pátek 21. srpna pod hradem Valečov. Lístky na vstup na fest.cz.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
3: Rádio MB.
0: Rádio

0: Sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 22. srpna vás od 18 hodin čeká koncert legendární brněnské kapely Roberta Křesťana Trapeři. V neděli proběhne od 15 hodin rodinný den s pohádkou Karkulka.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Radio MB. Zapni a neřeš.

0: bylo 14 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Dobrovická muzea zvou na ukázkovou silnici nákladních a užitkových aut na dálkové ovládání klubu RC Trak Hradec Králové. Program hlavně pro děti bude zajištěn v sobotu 22. i v neděli 23. srpna.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Hladina šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
2: Špatný signál? My jsme všude.

Tak doufám, že vás dneska třeba už nějaká potkala, nebo ještě je potká, ale každopádně není žádnou náhodou, že jsem dorazil sem za mikrofon Rádia MB, protože hodiny ukazují chvíli po 14. No a to je právě náš čas, tedy čas odpoledního úletu. Já jsem Luky, no a náhodě nebudeme nechávat ani následující playlist. Ten jsem pro vás pečlivě a s nejlepším svědomím vybral. Takže se nám tam

0: Jedinečná noční parkourová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodný program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debí. Více na www.farmaptirov.cz.
1: V sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert zpěvačky Debí.

0: se Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.
4: Svět se točí někdy trochu pospátku a když zpomalím, tak zakopávám. Všechny zvy schovám si na památku a stejně příště nezaváhám. I když občas se sám sobě nezdám, nechci šlapat na vlastní miny, stejně nikdo není bez chyby.

kolik věcí stále ještě nechápu a možná nikdy nepochopím. Třeba proč se pracuje až do pátku a víkend netrvá díl. Občas se sám sobě nezdám, ani já nejsem bez viny, stejně nikdo není bez chyby.

Mrno, naše poslední léto, to doufám není a věřím, že ještě pár jich je před námi. Přátelé, Cristiano Ronaldo a Georgina Rodriguez se nedávno vzali. To jste určitě zaznamenali, ale k tomu se váže jedna věc, která mě dost překvapila. Protože zajímavý je, že se nevzali tak ve velkém stylu, jak by se od nich dalo čekat. Vzali se přátelé doma v obyváku a místo stovek slavných hostů tam bylo jenom 5 dětí, no a hnedka po svatbě se místo líbánek vrátili k povinnostem. Cristiano Ronaldo a Georgina Rodriguez se právě zveřejnili nové fotografie se svojí svatby. No a tohle to překvapilo asi spoustu lidí, nejenom mě, protože od jednoho z nejslavnějších párů světa se čekala asi trošku jiná veselka. Vzali se každopádně už 11. srpna, což bylo přesně 10 let potom, co se poprvé setkali v obchodě Gucci v Madridu. Georgina vysvětlila, že hrady, ostrovy, auta a luxusní domy mají každý den na dosah, ale takový ten intimní moment jenom pro sebe a pro děti, tak ten je pro ně vzácný. No a na tom vlastně asi něco je. Každopádně ale prý pořádnou oslavu pro přátelé ještě chystaj, tak snad pozvánka dorazí. No a za chvilku, když jsme u těch svadeb, mrkneme taky na jednoho zajímavého svědka pro ženicha nebo nevěstu, kterého si můžete vzít v Americe. Takže na to si počkejte, teď už další muzika a vy užívejte úterý s Rádiem MB.

0: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB.

0: Koho si na svoji svatbu vzít za svědka, tak to je pro někoho velký dilema. Někdo v tom má samozřejmě jasno. Já už jsem za svědka na několika svatbách byl. Je to pro mě vždycky velká čest a velká čest pro mě je taky, že už příští rok budu svědkem mého jednoho z nejlepších přátel a kolegy Romana, protože ten do toho příští rok taky praští, takže se moc těšíme. Ale každopádně třeba v Spojených státech, tak tam je možný úplně všechno. No a pokud chcete tam mít za svého svědka psa, no problém, protože právě v některých státech v Americe tohleto je možný. Tam totiž může váš čtyřnohý parťák sehrát při svatbě opravdu speciální roli. Jeho otisk tlapky se může objevit na oddacím listu jako podpis svědka. Tenhle ten zákon nově schválili i třeba v New Yorku. No a já myslím, že pokud by tenhle ten zákon schválili třeba i tady u nás, tak spoustě lidí by to ulehčilo rozhodování, kdo že jim tento významný den odsvědčí. A klidně se mi přiznejte, klidně mi napište, jestli byste třeba právě svého psa nebo klidně kočku nechali odsvědčit váš sňatek. Jsem na to zvědav. Teď už ale posílám Purple Disco Machine a The Magician All My Life. Tak relaxujte s muzikou.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Kde končí signál?
2: My

0: bylo 15 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Slavnostní otevření zámeckého parku Kosmonosy se uskuteční 5. září. Celá akce bude spojena s tradičním dnem města Kosmonosy a program začne ve 13 hodin. Další informace přineseme na webu Rádia MB.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

Láskou jsme vstoupili do nové hodiny, za námi je 15. Nám to odstartovali Passion Fruit, Sun Fun Baby a taky Top Secret I Love You. No a to byl teprve rozjezd, do 16. si určitě ještě něco zahrajem. To je jasná věc, ale pro ty, kdo si muziku nejvíce vychutnají naživo a ještě třeba pod širým nebem v pěkně v létě, no tak těm už se to pomalu, ale jistě krátí. Já samozřejmě patřím mezi ně a já nechci strašit, ale pomalu, ale jistě, hodně pomalu, tedy zatím jdeme do finále. No tak pojďme si připomenout, co nás ještě čeká. Akce o víkendu, akce do konce léta, tak to je třeba Valečov už tento pátek a tam se těšit můžete na Anuka, Kamila Střihavku a taky na skvělou kapelu The Best of Mackey. Měl jsem tu čest naživo je slyšet a je to fakt perfektní. Kdo jste měli Mackeyho rád, určitě vyražte. Čeká nás v sobotu už taky Koupák Fest, tam dorazí Kristýna, UDG, Berenika Kohoutová a taky místní kapela Švihadlo, takže si dáme i trochu toho reggae. 5. září se těšte taky na tradiční September Fest, tam budou jako hlavní vystupující kapely Proteus, Komunál, Rammstein, MC, taky samozřejmě regionální Seveni a kapela Konec konců. Pak nás čeká

0: Kař a samozřejmě Luboš Odháněl s kapelou Vix. Lístky jsou už v prodeji na portále Ticket Live, takže neváhejte, ať jste u toho s námi. Hodně se těšíme. A co vy? Chystáte se? Napište nám, ať se můžeme na vás těšit. A teď už letí Tom Grennan. Dálněte hudební pohodu s Rádiem B.
1: Špatný signál? My jsme všude. Rádio.

0: Legenda praví, že pod hradem Valečov se v pátek 21. srpna objeví tři hudební jména. Anna K., Kamil Střihavka a Best of Mackie. Jestli přijde rytíř i k vám, nevíme, ale že to bude dobrý, to víme. Pátek 21. srpna pod hradem Valečov. Lístky na vstup na fest.cz.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Určitě už jste slyšeli takový ty řeči, že k bohatství můžete přijít jenom tvrdou prací. To samozřejmě není vždycky pravidlo, ale tvrdá dřina se asi vyplatila jednomu dělníkovi v Belgii, který při kopání kanalizačního příkopu u bývalého pivovaru narazil na neuvěřitelný nález. 18-letý brigádník Koup si nejdřív myslel, že jde o obyčejný mince, no a ve skutečnosti objevil 49 zlatých slitků a stovky zlatých mincí v hodnotě přibližně 9 milionů eur, tedy přes 230 milionů korun. Tenhle ten poklad byl převezený do státního zabezpečeného zařízení a úřady teď zjišťují jeho původ a právního vlastníka. No, tak já bych mladýmu teda přál, aby jako vlastníka určili jeho, nebo minimálně, aby dostal pořádnou odměnu. No a já se jdu podívat po nějakým inzerátu na brigádu výkopovýho pracovníka. Nebudu lhát, 250 milionů by se mi taky hodilo.
1: Radio MB.

0: firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 22. srpna vás od 18 hodin čeká koncert legendární brněnské kapely Roberta Křesťana Trapeři. V neděli proběhne od 15 hodin rodinný den s pohádkou Karkulka.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Rádio MB.
5: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: pokročil na hodinách, už se nám blíží úterní 16. No a tím pádem je náš odpolední úlet pomalu jistě u konce. Já doufám, že jste si zamračeným počasím nenechali zkazit náladu, nebo že se nám jí alespoň trošku podařilo pozvednout fajnovou muzikou. A ta tady u nás na Rádiu MB určitě pojede dál. Ta další ode mne, která bude zároveň na rozloučenou, budou Atmo Music a Kuba Děkán. Dáme si jejich Andělé, no a ty pošleme všem Helenám a Helenkám k jejich dnešnímu svátku. Jedno z nejkrásnějších ženských jmen. Takže holky, užijte si svůj den, užijte si svátek. To, že to máte pořádně oslavit, asi nemusím ani dodávat. No a ode mne tedy letí písnička. Zároveň se s vámi tímto loučím a těším se na vás zase zítra se 14. Naslyšenou. Ahoj!
1: Radio MB, zapni a neřeš.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou.

0: 16 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Mladá Boleslav se těší na další Septemberfest, který bude 5. září na Krásné Louce. Vystoupí kapely Proteus, Komunál, Seven, Rammstein MC a konec konců. Čekají na vás také pouťové atrakce, pivní soutěže, Trial Brothers a afterparty v pivním stanu. Vstupné 200 korun se platí na místě. Začátek bude ve 2 odpoledne.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.
3: Hello, party people. This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going.

0: Jedinečná noční parkourová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodný program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debbie. Více na www.farmaptirov.cz.
1: V sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert zpěvačky D.

0: restaurace Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Radio MB.

0: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB, zapni a neřeš.

0: hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Sportovní den města Kosmonosy se uskuteční ve čtvrtek 27. srpna ve sportovním areálu SK Kosmonosy. Těšte se na fotbalový turnaj, vystoupení mažoretek, hasiče, biatlon a další doprovodný a sportovní program. Začínat se bude v 16 hodin.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Legenda praví, že pod hradem Valečov se v pátek 21. srpna objeví tři hudební jména. Anna K., Kamil Střihavka a Best of Mackie. Jestli přijde rytíř i k vám, nevíme, ale že to bude dobrý, to víme. Pátek 21. srpna pod hradem Valečov. Lístky na vstup na fest.cz.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad znám jí poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: Skaly, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 22. srpna vás od 18 hodin čeká koncert legendární brněnské kapely Roberta Křesťana Trapeři. V neděli proběhne od 15 hodin rodinný den s pohádkou Karkulka.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: Rádio MB. Rytmus Mladé Boleslavská.
1: Bylo 18 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
2: Zámecké slavnosti spojené s oslavou 500. výročí založení zámku v Benátkách nad Jizerou se uskuteční 28. a 29. srpna. Kromě tradičních slavností a historických vystoupení je součástí programu také oblíbená jízda pravidelnosti.
1: Rádio MB.
0: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Jedinečná noční parkourová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodní program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debí. Více na www.farmaptirov.cz.
1: V sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert zpěvačky Daša, jazzová kapela Endorphins, dobová módní přehlídka, historická kola, rodinný program Altamira i občerstvení. Objevte nové srdce kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin.

0: hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Rádio MB.

0: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB.

0: 21. srpna objeví tři hudební jména. Anna K., Kamil Střihavka a Best of Mackey. Jestli přijde rytíř i k vám, nevíme, ale že to bude dobrý, to víme. Pátek 21. srpna pod Hradem Valečov. Lístky na vstup na fest.cz.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukoradi.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
0: Radio MB.

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 22. srpna vás od 18 hodin čeká koncert legendární brněnské kapely Roberta Křesťana Trapeři. V neděli proběhne od 15 hodin rodinný den s pohádkou Karkulka.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Jedinečná noční parkourová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodný program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debbie. Více na www.farmaptirov.cz.
1: V sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert

0: se Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB. Rytm.

0: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29, Kosmonosy. Objednávat lze.

0: také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
1: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: Pavelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme nový trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 22. srpna vás od 18 hodin čeká koncert legendární brněnské kapely Roberta Křesťana Trapeři. V neděli proběhne od 15 hodin rodinný den s pohádkou Karkulka.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: signál? My jsme všude. Rádio MB.
1: こちらは東京 FM。私、赤字。We are